Selo moje rodne, selo moje milé, jaké žalo stalo strašno o Cyrille. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídno už nikde tu robitnoj ruka.